0: napiš.
1: Máš album svoje.
0: Ja s nepoznám, te se no, vozím.
2: Pa Instagramu, pa Viberu, pa Snapchatu
0: mám zájem. Ty nepoznáš, me se voziš. Fule po ceny se vozím. Sam se mor s tobom.